0: Amen.
1: Amen.
0: Kachi Awurade sɛ anatwe wo hu mɔbɔ wo bɔne bia wo yɛyɛ na sɛ ɔno nti saa bɔne nti ɔgyina so de akum na ɔtwe mu ɔgyina so de bɛkum afe mu ɔbɛgyina so de akum bosumi mu a Awurade hu mɔbɔ na ɔmfa mfo so nkyɛw na ɔnkɔ so ayɛ deɛ ɛnto nkɔm na ɔnkyɛw ne ɛyɛ na woadi no asɛm so kachi Awurade anyawo
1: yi